svar i seminar. Jeg sa mar, jeg sa mo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo odločam.